0: It's 1 a.m. in the complex, Al.
1: Okay.
2: ATO to Adam.
3: Well, we're not going to need no records out here.
2: You can show me a route on 3172.
4: No records where?
2: I didn't need 54 Adam.
1: Go ahead.
2: Welcome to my shop. I'm putting my camera over there.
1: 088-302-726 PM Paul. Repeating, 088-302-726 PM Paul.
2: That's clear. Thank you.
5: 610.
6: Clear. 1338 Adam, would you disregard?
5: Around this
6: 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12